0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
0: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I o víkendu.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Hlavní odboče New Yorkské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
3: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře. Musíme navázat kontakt.
1: Odkud jste?
2: Původně. No dobře, OK. Obvyklý postup nefunguje.

Víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, drž ho. I ain't afraid of no ghost.

Roditelé duchů, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahra.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě, naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Dneska to vemem kousek za Hanušovice, konkrétně do Potučníko. Ale ani to ještě není cílová páska. Odsáď si vešlápnem ke svaté Aně. Přerozeně to není hratva o nějaké vzdálené příbuzné, ale osvěžení tam aj tak nejaký bode, pokaváť vemete zavděk v vodě ze stodánke Prameň svaté Ane. Té je zasvěcená aj kaplečka o prameňa. Historia poutního místa je známá až ze 17. století. Po odchodu německého obyvatelstva po druhé válce ale začala kaplečka ze 30. let chátrat, až byla v 60. letech stržená. K obnově došlo roku 1991 za přespění potomků bývalých obyvatel. Vélet ke svaté Aně můžete začít třeba ve stoupením z vlaku v Potučníko. Po žloté a pak po červené vás to dovede do Hanušovic. Vende to na necelých 10 kilásku. Rádio Hana.

Music is my best friend.

0: je Rádio Hana. Tak co tu vlastně děláš?
1: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Děkuju. Skvělý. Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: To fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čeku, prostě, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

máš pocit, že to přehnal s pitím, tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Ale co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty gremy.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou?
5: O hudbě víme téměř vše.
4: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, umíte naslouchat a taky pomáhat. Býci, vy si o tomto víkendu v rámci odpočinku dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Panny, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny.

0: Mlahy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co mi ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Ráno na Hané.

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonboniéru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě, naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Hledat pštrosa na nízkým jeseníku je trochu odvážný. A kdo ví, ešle ve pštrosím údolí vůbec nejací so a kde se takový název vzal? Ale pokaváť vám nende o exotickou drubež, stojí to za pěkné špacír kolem Mlenského potoka, které se v hrobé vodě vlívá do Bystřece. A právě hrobá voda může být do údolí startovní čáro. Tentokrát platí ono okřídlený, že aj cesta může být cíl. To znamená, že nende o to dojít k nejakýmu divo světa, ale tým divem je samotná cesta s vodníma kaskádama a menšíma vodopádama nebo naopak okolníma skalama pštrosího kaňono. Rozhodně je tam na co se dívat. Z hrobé vody po modré můžete přes pštrosí údolí pokračovat kolem Žadovské stodánky až do Pohořan. Vende to na 5,5 kilásko.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Osm? Ano, osm. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.
4: Dobré ráno. Dobré

0: na Hané.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

0: 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký Report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
2: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože Blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
0: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě. Naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
0: Víkend společně.
1: Rádio,
0: nejlepší hudební výběr.

0: Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do nebe.

0: Dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Panny, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny. Váhy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co mi ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Dneska bude v Olomouci pořádně divoký den. Na Andrově stadionu je totiž úplně vyprodáno. V 15 hodin startuje velký fotbalový šlágr. Sigma hostí pražskou Spartu. Takže na Andráku to bude opravdový hukot. Na Sovinci ožívá hradní hodování se šermíři a sokolníky a na zámku v Bludově se od 16 hodin můžete těšit na verichovskou pohádku Lakomá barka. Užijte si ranní pohodu s námi, přejeme dobrou chuť k snídani.
1: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
8: Tady je Rádio Hana.
9: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Michael Jackson a Radio Hana, hrajeme si ten nejlepší hudební výběr, za chvíli taky Dermot Kennedy nebo švédské duo Roxette. Ano, to jsou ty písničky, které vám lehce uvíznou v hlavě. A proč se to děje, tak to si povíme právě teď.
1: Radio Hana, životní styl.
0: Možná to znáte, v rádiu dohraje písnička a vy si ji pak broukáte ještě dva dny. Není to náhoda, ale čistá věda. Když experti zkoumali tyto takzvané ušní červy, tedy melodie, které se nám vrací do hlavy, zjistili, že mají velmi podobné vlastnosti. Většinou jsou to songy, co mají svižnější tempo a jednoduchou, snadno zapamatovatelnou linku. Zásadní háček je ale v tom, že se do nich občas vloudí nějaký nečekaný tón nebo skok. Pro náš mozek je to jako záhada, kterou má potřebu neustále řešit, a tak si tu smyčku přehrává pořád dokola. A jak se toho zbavit? Poslechněte si skladbu znovu, od začátku do konce, anebo prý pomůže obyčejná žvíkačka. Tak schválně, jaká melodie se naposledy zasekla v hlavě vám? Dejte vědět a poslouchejte dál.
1: Radio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
5: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž @kk.cz.
6: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
9: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Radio Haná je 7.57.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report CZ, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
5: Přerov aktuálně.
4: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
6: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
4: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
7: Hlas lidu.
4: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
2: Sport.
4: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
2: Počasí.
0: 31,5 stupně, tak tolik jsme měřili v roce 1947 20. září. Dneska takové teplo nečekáme. Teploty vystoupí maximálně na 21 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť a přehánky.
8: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Na cestách hlavně opatrně, pozor si dejte na policejní hlídku, ta nám aktuálně stojí na D1 na trase Ostrava Přerov před exitem Lipník nad Bečvou Loučka, a nebo v Přerově v ulici Hulínská. Tak ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Víkend společně.
10: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, máte dvě malé děti, kam s nimi nejraději chodíte?
1: Logicky chodíme na hřiště, protože dost rádi sportujeme, tak na kolo, na hory, kam jen to jde.
0: Jaká máte oblíbená místa?
1: Myslím, že v Olomouci máme na špičkové úrovni areály s lanovými překážkami, potom univerzitní pevnost Poznání, anebo i na Horním náměstí jsou některé herny pro děti, které jsou super. To jsou ale všechno podniky, kde se vlastně platí vstup. A bohužel kvalitní veřejná hřiště v našem okolí, minimálně mého bytu, vlastně moc nejsou. No a potom vedle toho milujeme zoologickou Poděbrady anebo litovelské Pomoraví, kam naše děti jezdí hrozně rádi na výlety. No a potom samozřejmě zmrzliny. Tady si myslím, že v Olomouci jsme skoro zhýčkaní tím, jak kvalitní zmrzlinárny tu máme, což ve výsledku leze i trošku do peněz.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
3: Dobré ráno.
4: Povedz mi prosím.

0: anebo Lighthouse Family. Teď se ale pojďme podívat, co dneska slavíme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady neděle, 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol

0: pustila.
1: David Stepka s Evou Farnou na rádiu Hana. Slunce nám vstoupá a my jedeme dál s další porcí skvělých tipů pro celou rodinu. Vyrazte do olomoucké pevnosti Poznání. Probíhá tady výstava Houby v pevnosti, kde uvidíte houby v nadživotní velikosti a k dispozici je i

0: zábavná pátrací hra. S námi se dneska rozhodně nudit nebudete. Dáme si i Boyzone a třeba Evo Max za malý moment, tak držte vlny.
1: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Mugo. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
2: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
3: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz
1: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudební

0: za chvíli také George Michael nebo Sebastian. To je ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hada. Jsme moc rádi, že jste se nás naladili i v neděli ráno. Přejeme dobrou chuť k snídaní a ranní kávě a posíláme hokejový přehled z Kroměříže.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se daří, Karle, o hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
3: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
2: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
3: Je to tak.
2: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
3: Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky.
2: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
3: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání. Nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální. Budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit. Ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
2: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
3: Děkuju a zdravím posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Sebastian a vaše rádio Hana, kde si moc rádi hrajeme také naší domácí muziku. Co nás čeká po deváté?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme si třeba Marka Ztraceného, ten nesmí chybět.
1: To

0: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 je platil Zlínský kraj.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
1: Sport.
3: Přerovští hokejisté zvítězili ve 4. kole Maxa ligy nad Třebíčí 5-2, uspěli po 2. za sebou a i ve 3. domácím zápase aktuální sezóny naplno bodovali. Díky výhře poskočili do elitní 4. průběžné tabulky.
1: Počasí.
4: Sluníčko dneska celý den nevydrží, během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území objeví také přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Zítra také čekáme z počátku dne většinou slunečno, potom ale budou postupně přibývat mraky i s přehánkami. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů a pozor na to. Pranostika totiž říká, že jaké počasí zařídí Matouš. Takové trvá 4 neděle.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Doprava.
4: Olomouci, pozor na policejní hlídku na Lipenské, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Policejní hlídky nám řádí také na D1, a to na trase Říkovice-Vyškov na exitu Kojetín. Stojí i na exitu Kroměříž-Východ.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
7: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Tady je Rádio Hana.

0: vede komedie vše u možích. V Kroměříži vrcholí městská slavnost s polujičním uměním, bublinádou a pohádkovým programem. Přerovské kino Hvězda dnes láká na trháky jako Odysea, nový Spider-Man nebo pro děti Mimoni a Monstra. A pozor, hudební tip na zítřek. V pondělí večer v brněnském kabinetu Mus vystoupí Sakai Club. Naši vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 společně s kapelou Maronto, což jsou letošní finalisté radiotalentu. Tak je, přijďte podpořit. Na našich vlnách už čeká Donna Summer, také Savage Garden a nebo kapela Mirai.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Tohle je Rádio Hana.

0: Samsung vedle tebe usínám, tak já doufám, že vy naopak vstáváte a startujete den s Rádiem Hana. My vám k tomu vstávání pošleme Lady Gaga, bude také Eric Carmen, ale teď už vyrazíme na výlet s našimi furtovníky.
1: Rádio Hana uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Dneska to vemem kousek za Hanušovice, konkrétně do Potučníko. Ale ani to ještě není cílová páska. Odsáď si vešlápnem ke svaté Aně. Přerozeně to není hratva o nejaké vzdálené příbuzné, ale osvěžení tam aj tak nejaký bode, pokaváť vemete zavděk vodě ze stodánke Prameň svaté Ane. Té je zasvěcená aj kaplečka o prameňa. Historia poutního místa je známá až ze 17. století. Po odchodu německého obyvatelstva po druhé válce ale začala kaplečka ze 30. let chátrat, až byla v 60. letech stržená. K obnově došlo roku 1991 za přespění potomků bývalých obyvatel. Vélet ke svaté Aně můžete začít třeba ve stoupením z vlaku v Potučníko. Po žloté a pak po červené vás to dovede do Hanušovic. Vende to na necelých 10 kilásku.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
5: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební výběr.

0: po naší oblíbení Radečci. Teď už ale pojďme na zprávy, mrkneme třeba tak na tenis. Radio Hana je 9.55. Díky, že jste s námi.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u své Sedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
5: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
4: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
2: Sport.
4: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A takto se na závěr slavilo.
2: Radio Hana.
3: S námi máte přehled i v neděli.
2: Počasí.
0: Dnes si rozhodně doba toho přibalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přeháňky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká, tak můžete zkusit štěstí.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Kousek od Olomouce řešíme nehodu v Přáslavicích, bouralo se také v Šumperku v ulici Jesenická. Policejní hlídku nám hlásíte ve Zlíně v ulici Frištácká. Pozor si musíme dát i v Přerově na ulici Hulínská. Policie na ulici Hulínská také v Kroměříži.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
8: Rádio Hana
2: a Jukebox.
8: Rádio
2: Nejlepší hudební výběr.

Johana, zatímco na našich vlnách si užíváme dopolední Jukebox, na našem Facebooku řešíme, co podnikáte. Zdeňka Doležalová zvládá ranní směnu v práci a odpoledne vyráží do Kovalovic na fotbal, zatímco Romana Hofmanová se do pracovního procesu chystá až odpoledne. A v organizaci Zvířátkov mají napilno jako každý den. Tady i dneska pečují o zachráněná zvířátka a ustájené koně. Děkujeme moc za vaše zprávy, rozhodně nám tam taky ještě něco připište a užívejte si dál ten nejlepší hudební výběr. Posíláme radečky.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, práci máte v Praze. Povězte nám, jak to funguje.
1: Docela dobře. Vlastně líp, než bych si i před lety myslel. Umožňuje mě to udržet si pražský plat a přitom žít v Olomouci, to znamená v hezčím městě. A nejsem zdaleka sám, co to tak má. Spousta mých kamarádů a spolužáků ten režim má podobně. A zatímco říkáme, že v Praze se bydlí, tak v Olomouci žijeme.
0: Jak často musíte do Prahy jezdit?
1: No, zhruba na 2 dny v týdnu. Zbytek jsem na home officeu, no a protože mám malé děti, takže byť Prahu nemám vůbec rád, tak se tam vždycky těším, že aspoň jednou za týden se nerušeně vyspím.
0: Jezdíte autem?
1: Autem nejezdím vůbec. Jezdím vlakem, protože pro mě jsou to 2 hodiny ve vlaku, 2 hodiny nerušené práce, místo stresu někde za volantem před Prahu.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory.

0: KBCZ.
1: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž kk.cz. Rádio Haná
3: a Jukebox.

Bruno Mars a nedělní rodinná pohoda, ta totiž z vašich příspěvků na našem rádiovém Facebooku doslova dýchá. Luděk chystá výborný oběd pro své blízké. Posluchač Jiří Ošlejšek má jasno. Po nakrmení dravé zvěře i sekačky ho čeká pohodová procházka s rodinou. Petra Šínová po odpočinku plánuje malou procházku po lese a Jindrovi Janouchovi moc děkujeme za přání hezké neděle. Ať už si užíváte domácí pohodu nebo přírodu, Radio Hana vám k tomu servíruje ten nejlepší hudební výběr. Pojďme na Simply Red.

0: Rádio Haná a Jukebox. Rádio Haná. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem, pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, máme pro vás přehled skvělých akcí, které ještě rozhodně stihnete. Prvně mrkneme do Olomouce. V olomoucké pevnosti Poznání až do podvečera běží výstava Houby v pevnosti s obřími maketami i mykologickou poradnou. Na Poděbradech se chladí speciály na Oktoberfestu a na tržnici roztáčí kolotoče Olomoucká pouť. A kam vyrazit ve zbytku regionu? Zámek Čechy pod Kosířem nás zve na Dny evropského dědictví, kastelánské prohlídky i dětskou pátrací hru v parku. V Přerově na výstavišti běží dožínky s králičím hopem i country a na hradě Sovinec pokračuje hradní hodování se šermíři a sokolníky. A ještě malá hudební pozvánka na zítřek. V pondělí večer vystoupí v brněnském kabinetu Můz kapela Sakai Club, vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 spolu s kapelou Maronto, což jsou finalisté letošního ročníku. Tak si to dejte do kalendáře a užijte si parádní neděli s námi.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce@akcezabava.cz.
0: Rádio Haná.

dopoledne s rádiem Hana. Díky, že si ho užíváte s námi, ať už zrovna připravujete oběd, anebo jenom odpočíváte. Dál vám pošleme ten nejlepší hudební výběr. Hit.

0: nebo Janu Kiršner.
1: Ležíš so mnou na perách, do mňa pátáš ako dáš.
0: Teď už ale pojďme na novinky. Rádio Hana je 10.57.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 11 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
6: Prostějov aktuálně.
5: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
3: Sport.
5: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
3: Počasí.
0: 31,5 stupně, tak to je teplotní rekord pro 20. září. Dneska takové teploty nečekáme. Maximálně naměříme 25 stupňů a později během dne čekáme také déšť a přehánky. V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen o jedině.
7: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
3: Doprava.
0: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově. V Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumbaldem. Tady zase měří v Nové Dědině. Nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Rádio Hana
3: a Jukebox.
6: Rádio
3: Nejlepší hudební výběr.

dopolední jukebox. Díky moc, že si ho užíváte s námi a hlavně díky, že nám píšete na náš Facebook. Tady se vás ptáme, co dneska děláte a mnozí z vás tráví neděli na cestách a zažívají skvělé věci. Hana Labonková se vrací z Prahy na Moravu plná dojmů ze skvělých zápasů Davis Cupu a výhry nad USA. Ivana Koutná nám poslala krásný pozdrav ze Štrbského plesa. Květa Hromadová vyrazila na výlet do Olomouce a Adam Virec míří za odpočinkem do wellness na Slunném dvoře v Jeseníku. Tak ať už budete vyrážet kamkoliv, na cestu si rozhodně nalaďte Radio Hana a náš nejlepší hudební výběr, který pokračuje dál.

0: tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.

0: Brno Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
1: Představte si dokonalý steak. Křupavá kurka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: Rádio Hana
11: a Jukebox.

Posloucháte Rádio Hana, kde dneska myslíme i na ty z vás, kteří neděli trávíte v trochu komornějším stylu. Kochinská Iva nám napsala, že drží svou nedělní tradici a chodí vzpomínat za babičkami na hřbitov. Jitce Richterové přejeme, ať návštěva manžela v nemocnici přinese spoustu energie a brzké uzdravení. A pokud zháníte zásoby na zimu, Jitka Kubíčková Horná všechny srdečně zve na samozběr brambor. Děkujeme moc, že jste tu s námi, ať už na našich vlnách nebo na našem Facebooku. Užíváme si dál ten nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Životní styl.
1: Máte rádi cheeseburgery? Tento týden připomínáme jejich americký národní den. Připadá na pátek 18. září a možná nevíte, že za jejich vynálezce bývá označován teprve 16-letý Lionel Sternberger. Ve 20. letech minulého století malý Lionel pracoval v restauraci svého otce v Kalifornii a údajně jako první položil plátek sýra na hamburger. Alespoň se to říká, že údajně takhle vznikly cheeseburgery. A teď hádanka, kolik vážil rekordní cheeseburger? Tipněte si. V Minnesotě v roce 2012 připravili obra těžkého přes 913 kilo a jenom sýra v něm bylo více než 18 kilogramů. A teď už víme, že první cheeseburger možná vymyslel 16-letý teenager a ten nejrekordnější, nejtěžší cheese vážil skoro tunu. To je naprosto zásadní informace, až budeme příště s přáteli ve fast foodu. Dáte si dobrou chuť.
0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli. Rádio Hana. Hello.

0: Michael Jackson na vaše rádio Hana, které vám hraje taky do vašich kuchyní. Blíží se nám totiž čas oběda, takže dost možná právě vrcholí přípravy vynikajícího nedělního jídla. Nechte si rozhodně chutnat. My vám k tomu dál pošleme ten nejlepší hudební výběr. Dáme Lost Frequencies, budou i USA for Africa a nebo kapela Mandraže. Ale teď už mrkneme do Litovle. Tady nás totiž čekají změny ve třídění odpadu. Jsou tu zprávy.
1: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report CZ, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
5: Přerov aktuálně.
4: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
6: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky je naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
4: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
7: Hlas lidu.
4: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
2: Sport.
4: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
2: Počasí.
0: Sluníčko dnes vystřídají mraky a přeháňky, tak nezapomeňte na deštníky. Teploty budou šplhat až na 25 stupňů Celsia. Deštníky se budou hodit i zítra. Ranní sluníčko totiž také postupně schovají mraky a přijde dešť. Také se nám ochladí. Zítra naměříme maximálně 17 stupňů. A co zbytek Evropy? Tam ochlazení nečekáme. V Itálii, ve Španělsku, v Řecku budou stále měřit tropické teploty a k tomu si užívat sluníčko.
8: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Zdravíme řidiče v Olomouci, tady pozor na dopravní omezení. Uzavírku máme totiž na ulici U Cihelny, Gagarinova a Vítězství. Dělají nám tu nové veřejné osvětlení, a to až do 9. října. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Až do 20. listopadu je tady uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Tak vám přejeme pevné nervy.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
10: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

Německá duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Krásné nedělní poledne, děkujeme moc za vaši věrnost a za to, že tvoříte nedělní atmosféru společně s námi. Polední čas je ideální chvíle pro krátký restart a načerpání sil, tak vám přeji, ať jich načerpáte co nejvíc. Už za chvíli se podíváme na to, kdo dneska svoukne svíčku na narozeninovém dortu, tak držte vlny.
0: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
8: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
7: A navíc?
8: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů

máš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promí.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady neděle, 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční hymnu.
2: Sváteční hymna pro Olega začíná!
3: Moc jich u nás není, ale to nic nemění.
2: Na tom, že...

0: Radio Haná kalendárium.
1: Padá hvězda, něco si přeji.
2: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
3: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
2: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí. Jo, a ještě tu padají na podzim jablka. Nášnet.org.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
13: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
14: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
1: Radio Hana.

Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš

0: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Bude 13 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 je platil Zlínský kraj.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
1: Sport.
3: Přerovští hokejisté zvítězili ve 4. kole Maxa ligy nad Třebíčí 5-2, uspěli po 2. za sebou a i ve 3. domácím zápase aktuální sezóny naplno bodovali. Díky výhře poskočili do elitní 4. průběžné tabulky.
1: Počasí.
4: Sluníčko dneska celý den nevydrží. Během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů Celsia. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale více mraků i přehánky. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. A na to pozor, protože jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Doprava.
4: Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc, a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou tady vždy značené, takže by to neměl být problém. S námi víte, jak se jezdí tady.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
7: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr. Well,

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Gymnázium Hejčín oslaví v říjnu 70 let od svého vzniku. Marku, vy jste jedním ze známých absolventů. Jak na školu vzpomínáte?
1: Vzpomínám velmi intenzivně a možná to málo ví, ale Hejčínské gymnázium je největší gympl v republice. Takže hlavně jsem si odnesl obrovské množství přátel. No a s tou školou jsme si vlastně i po 20 letech od maturity pořád v kontaktu, protože my jsme se spolužáky založili už v roce 2011, před 15 lety, absolventskou asociaci, což byla tou dobou asi jediná v republice.
0: Ta stále funguje?
1: Jo, funguje a mám z toho strašnou radost, protože třeba minulý týden proběhl každoroční Gaudeamus, kdy my absolventi pomáháme studentům při výběru vysokých škol. Dál funguje mezi absolventy a aktuálními studenty mentoringový program. No a my máme za sebou třeba asi 15 absolventských plesů a myslím, že tím vytváříme fakt širokou komunitu absolventů. No a před Vánocema nás můžete i s profesorama vidět, jak čepujeme punč ve stánku Dobrého místa pro život. A mám z toho strašnou radost, že to stále pokračuje.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Pohodové nedělní odpoledne na našem rádiu. Nedělní poobědová siesta je doslova posvátná, tak doufáme, že vám ji nic nenarušilo a užíváte si dál pohodu s námi. Přeji vám odpoledne plné klidu, pohody a skvělé nálady. Mimo skvělých písniček pro vás za chvilku máme nachystaný inspirativní rozhovor s mimořádným hostem, tak si ho nenechte ujít a užívejte si nálož skvělé muziky.
2: Ahoj děti, tady Karol. Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej,
3: ochotnej, jau, jau, jau. Aluminter.

0: Vinice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
1: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
2: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Datart uvádí Dny Marian.
7: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Olomoucký report CZ, pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ, zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho Parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů.
4: We really have nothing.
2: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Krojcigr Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Víte, že poslouchání muziky při práci měřitelně zvyšuje fyzický výkon? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
3: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u své Sedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
4: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
3: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
0: Sport.
3: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A tak to se na závěr slavilo.
0: Radio Haná.
5: S námi máte přehled
6: i o víkendu.
0: Počasí.
7: Dnes si rozhodně doba toho přebalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přehánky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká, tak můžete zkusit štěstí.
8: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
7: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumbaldem, tady zase měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Příjemné nedělní odpoledne u vašich přijímačů. Děkujeme, že ladíte právě naše vlny a trávíte neděli v naší společnosti. Nedělní čas utíká svým vlastním klidným tempem a nabízí prostor pro věci, na které jindy nezbývá čas, tak ho využijte na maximum. Brzy se podíváme na témata, o kterých se právě teď nejvíce mluví na regionálních webech, tak zůstaňte s námi.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
3: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
3: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
9: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: O čem se píše?
2: Co nového se děje v našem regionu? Pojďme se podívat. Hokejový Přerov slaví další skvělý úspěch. Zubři doma porazili Třebíč 5-2 a v tabulce vyskočili už na čtvrté místo. Skvělý výkon předvedl gólman Michal Schnattinger i útočník Petr Mrázek, který střelil hned dva góly. Podrobnosti přinesl sportovní portál Hokej.cz. Úspěch zaznamenali také v Doloplazích na Olomoucku. Citlivá obnova místního hřbitova a přestavba staré márnice na Kolumbárium získala v soutěži Vesnice roku prestižní ocenění Zlatá cihla. Informoval o tom server Deník.cz. A na závěr tip na výjimečný zážitek. V Olomoucké galerii Dolní otevřeli interaktivní výstavu Svět bez zraku. Návštěvníci si v absolutní tmě vyzkouší, jaké to je spoléhat se pouze na hmat či sluch, napsal web Olomoucký Rej. A my jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně!
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
11: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Ahoj, tady Giorgio.
15: My name is Giovanni Giorgio.
14: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
16: Choose your fighter.
14: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
18: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
1: Rádio Haná.

0: vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači, jaký vůbec znám. Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
5: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
6: Prostějov aktuálně.
5: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
2: Sport.
5: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: 31,5 stupně, tak to je teplotní rekord pro 20. září. Dneska takové teploty nečekáme. Maximálně naměříme 25 stupňů a později během dne čekáme také déšť a přehánky. V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen o jediněle.
7: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
2: Doprava.
3: Zdravíme řidiče v Olomouci, tady pozor na dopravní omezení. Uzavírku máme totiž na ulici U Cihelny, Gagarinova a Vítězství. Dělají nám tu nové veřejné osvětlení, a to až do 9. října. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Až do 20. listopadu je tady uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Tak vám přejeme pevné nervy.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně.
9: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: A duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Příjemný nedělní čas u vašich přijímačů. Dnes nikam nespěcháme a užíváme si volný den přesně tak, jak se patří. Dál se staráme o váš hudební doprovod a mimo to pro vás chystáme i skvělou inspiraci a nápadité tipy, kam vyrazit za odpočinkem či kulturou. Máte se na co těšit? Tak držte vlny.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
6: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
7: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Za stovku. Do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
11: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
12: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

pojď zpívat, tančit na hlas.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli všem, pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, máme pro vás přehled skvělých akcí, které ještě rozhodně stihnete. Prvně mrkneme do Olomouce. V olomoucké pevnosti Poznání až do podvečera běží výstava Houby v pevnosti s obřími maketami i mykologickou poradnou. Na Poděbradech se chladí speciály na Oktoberfestu a na tržnici roztáčí kolotoče Olomoucká pouť. A kam vyrazit ve zbytku regionu? Zámek Čechy pod Kosířem nás zve na Dny evropského dědictví, kastelánské prohlídky i dětskou pátrací hru v parku. V Přerově na výstavišti běží dožínky s králičím hopem i country a na hradě Sovinec pokračuje hradní hodování se šermíři a sokolníky. A ještě malá hudební pozvánka na zítřek. V pondělí večer vystoupí v brněnském kabinetu Mus kapela Sakai Club, vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 spolu s kapelou Maronto, což jsou finalisté letošního ročníku. Tak si to dejte do kalendáře a užijte si parádní neděli s námi.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
0: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu. Ráno.

0: Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report CZ, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
1: Přerov aktuálně.
3: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
4: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky je naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
3: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
5: Hlas lidu.
3: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
0: Sport.
3: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
0: Počasí.
2: Sluníčko dnes vystřídají mraky a přeháňky, tak nezapomeňte na deštníky. Teploty budou šplhat až na 25 stupňů Celsia. Deštníky se budou hodit i zítra. Ranní sluníčko totiž také postupně schovají mraky a přijde dešť. Také se nám ochladí. Zítra naměříme maximálně 17 stupňů. A co zbytek Evropy? Tam ochlazení nečekáme. V Itálii, ve Španělsku, v Řecku budou stále měřit tropické teploty a k tomu si užívat sluníčko.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc, a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou tady vždy značené, takže by to neměl být problém. S námi víte, jak se jezdí tady.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, ale studoval jste práva v Německu. Kde?
1: Studoval jsem v Bavorsku, to město se jmenuje Passow a je to taková poloviční Olomouc s vyhlášenou univerzitou. To město je na soutoku dvou velkých řek, Inu a Dunaje. A často zrovna na ty řeky vzpomínám, protože to město vlastně s těma řekama žilo. Tam náplavky pulzovaly životem každý den a i když několikrát do roka se zalili vysokou vodou, velkou vodou, chodili jsme po kotníky ve vodě a vlastně to nikomu nevadilo. No a když to srovnám s olomouckou náplavkou, po které se vlastně nedá ani pohodlně projít, tak mě to hrozně mrzí.
0: Jak využívali řeku studenti?
1: Naším oblíbeným sportem pasovských studentů tak bylo splouvání řeky Inn. Vlastně jsme skočili u univerzity do ledového Inu, ten měl třeba 11 stupňů a nechali jsme se táhnout proudem až na soutok do teplého Dunaje, který měl třeba 20. No a až mi vyrostou děti, já se takhle hrozně těším, že budeme splouvat na nafukovačkách v Olomouci, třeba Mlýnský potok skrz centrum města.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Rádio Haná. Pohodové odpoledne na našich vlnách. Přejeme vám, ať máte všechno pěkně v klidu a bez zbytečného spěchu. Můžete se spolehnout, že vám i nadále servírujeme hit za hitem. Dnes pro vás navíc máme připravenou pořádnou porci praktických rad, jak odpočinout očím. Pokud dlouho koukáme do obrazovek, tak si na to počkejte.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
8: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Díky, že posloucháte, čučíte doma nebo v práci, často do počítače a nebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20. Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne. Rádio Haná.

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodali za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Kroměříž aktuálně.
4: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 je platil Zlínský kraj.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
0: Sport.
4: Přerovští hokejisté zvítězili ve 4. kole Maxa ligy nad Třebíčí 5-2, uspěli po 2. za sebou a i ve 3. domácím zápase aktuální sezóny naplno bodovali. Díky výhře poskočili do elitní 4 průběžné tabulky.
0: Počasí.
5: Sluníčko dneska celý den nevydrží. Během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů Celsia. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale více mraků i přehánky. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. A na to pozor, protože jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
6: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
0: Doprava.
5: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumbaldem, tady zase měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.
8: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme neděli na jedničku.
2: Krásný nedělní podvečer, neděle se pomalu kloní k večeru a my děkujeme za každou minutu, kterou trávíte u svých přijímačů. Přejeme vám, ať si zbytek dnešního dne užijete v naprostém klidu, pohodě a dobré atmosféře. Hrajeme vám ty největší pecky a brzy se podíváme i do historie a dnešního kalendáře. Připomeneme si významné osobnosti i zajímavosti, které se k dnešnímu dni vážou. Tak držte vlny.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
8: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc? Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady neděle, 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční hymnu.
2: Sváteční hymna pro Olega začíná!
3: Moc jich u nás není, ale to nic nemění.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Mugo. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
7: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
8: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
9: Luskni CZ.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Posloucháte Rádio Haná.
15: Mám prostě

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u Svesedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
3: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281. a půltém kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
2: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
0: Sport.
2: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A tak to se na závěr slavilo.
0: Radio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.
0: Počasí.
4: Dnes si rozhodně doba toho přebalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přeháňky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu houb je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká, tak můžete zkusit štěstí. Zdravíme řidiče v Olomouci, tady pozor na dopravní omezení. Uzavírku máme totiž na ulici U Cihelny, Gagarinova a Vítězství. Dělají nám tu nové veřejné osvětlení a to až do 9. října. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Až do 20. listopadu je tady uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Tak vám přejeme pevné nervy.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
5: Rádio, rádio, rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žil jste pár let v Německu. Co ve vás zůstalo?
1: Zůstalo ve mně docela dost bavorského piva, protože to jednak mám rád a myslím, že Bavoráci jsou v tom fakt opravdu dost podobní Čechům. No ale když nad tím přemýšlím, tak stejně něco konkrétního jsem tam asi odkoukal a přivezl si domů. Tam totiž se mi zdálo, že když jdu po ulici, tak mě i neznámý člověk, který mě míjí, tak mě vždycky pozdraví nebo pokyne nebo se aspoň pousměje. No a já jsem si to přivezl nějak s sebou, takže hlavně v okolí našeho bytu se snažím pozdravit i cizí lidi.
0: Jak na to reagují?
1: Ano, a mě hrozně baví, jak jsou rozpačití a jak se snaží uhýbat očima, nebo občas se i snaží vykroutit, hlavně abychom se nemuseli spolu bavit. A myslím, že tohle je hrozná škoda, protože tak obyčejná věc, jako je pozdravit kolem jdoucího, obzvlášť ve vaším okolí, vytváří z jakési anonymní ulice něco, čemu můžeme říkat sousedství.
0: Stýská se vám po Německu?
1: To asi ne, mám to tady radši, protože mě tam hodně chyběl český smysl pro humor.
0: Říká Marek Zelenka, děkujeme.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: naší.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
2: Příjemný nedělní večer, nedělní odpočinek vrcholí a my z celého srdce děkujeme, že tvoříme zvukovou kulisu vašeho domova právě my. Přejeme vám překrásný, poklidný večer, plný relaxace a pohody. A zůstaňte s námi, protože za chvíli mrkneme, jak se daří hokeji v Kroměříži.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
10: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
12: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
13: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
14: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrají. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: na čase být.
1: Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební

0: zprávy Rádia Haná.
1: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
2: Prostějov aktuálně.
1: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štengla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: Počasí.
3: Pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přeháňky se budou objevovat už jen ojediněle. Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc, a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou tady vždy značené, takže by to neměl být problém. S námi víte, jak se jezdí tady.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Rádio, rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Pohodový nedělní večer. Víkend se zvolna naplňuje a my moc děkujeme, že ho trávíte přímo s námi u svých přijímačů. Přejeme vám večer plný pohody, klidu a příjemného rozjímání. Naše rádio samozřejmě hraje nepřetržitě dál, pořádné hity vás neopustí ani za tmy a za chvíli se podíváme i na to, jaká témata dnes nejvíce rezonují v našem regionu a o čem se píše na místních portálech. Pěkný zbytek neděle.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
10: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
11: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: čem se píše?
1: Co nového se děje v našem regionu? Pojďme se podívat. Hokejový Přerov slaví další skvělý úspěch. Zubři doma porazili Třebíč 5-2 a v tabulce vyskočili už na čtvrté místo. Skvělý výkon předvedl gólman Michal Schnattinger i útočník Petr Mrázek, který střelil hned dva góly. Podrobnosti přinesl sportovní portál Hokej.cz. Úspěch zaznamenali také v Doloplazích na Olomoucku. Citlivá obnova místního hřbitova a přestavba staré márnice na Kolumbárium získala v soutěži Vesnice roku prestižní ocenění Zlatá cihla, informoval o tom server Deník.cz. A na závěr tip na výjimečný zážitek. V Olomoucké galerii Dolní otevřeli interaktivní výstavu Svět bez zraku. Návštěvníci si v absolutní tmě vyzkouší, jaké to je spoléhat se pouze na hmat či sluch, napsal web Olomoucký Rej. A my jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Rádio Haná.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
0: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
1: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
2: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Haná.

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Přejeme večer na jedničku.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
1: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také

0: 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volme doprava.
0: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Goldeneye.
1: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady neděle, 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční hymnu.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná,
3: číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: před dalšími hity se ještě koukneme na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětkem a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu
4: pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná. Tady jsme doma.
3: Rádio Haná.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Zářijové novinky Rádia Haná.
1: Italské léto má dohráno.
4: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
1: těstoviny
4: i sýry.
1: A hlavní výhra?
4: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
5: Zdravím Rádio vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
4: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
4: Kytku?
1: Bonbonieru?
4: Kafe?
1: Dobře.
4: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
4: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
4: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Haná,
1: Skyrock
4: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
4: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Haná.

0: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
1: Prostějov aktuálně.
0: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu. Sport. Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: Pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přeháňky se budou objevovat už jen ojediněle.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Město nebo vesnička? My jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná.

0: Radio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Radio Hana.
2: Radio Hana.
3: Vy jste Jake Sully. Mohl byste začít znovu v novém světě a něco změnit.

0: jste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zabít.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.